0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Parkujeme GT, príjem GT, mám MVP, že zjem VP, vonku top EP, chudá konkrétne.

0: Naladené máte Rádio FM, toto je program D2 FM so slovenskými a českými novinkami. Za nami je Adéla, ktorú nedávno vyspovedal aj Elton John. Rozprávali sa aj o jej debutovom albume Prima, z ktorého sme vám hrali Ain't in LA. Teraz sa presúvame na českú hudobnú scénu. Albumové plány má po lete nielen Adéla, ale aj Kvieta, ktorá sa vracia s albumom Rozkousanej sviet. Album podporila aj novým singlom Šesila, na ktorom hostuje aj Dan Kranich z projektu Past. Viac prezradí Kvieta.
1: Šesilu jsem začala psát, když USA zautočili na Irán, a četla jsem takový článek o tom, jak nad Teheránem se objevily černý mraky, protože rakety zasáhly ropní rafinérie. A přišlo mi to úplně šílený, že se Trump staví do pozice někoho, kdo prostě zachrání iránský lid a místo toho tam se způsobí nějakou ekologickou a humanitární katastrofu. A spolupráci s Pastí jsem vymyslela až v druhém plánu, protože původně jsme chtěli, aby ten rap tam zandal Edův syn, ale nějak jsme se nedohodli, on prostě nestíhal. A s kapelou nám přišlo, že Pasty se na to hrozně hodí a vlastně zpětně si myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Že to fakt hrozně dobře sedlo.
0: Z D2FM budu znět Květa a Past, toto je Přesila.

0: Prince of Presents, tak sa volá EP, ktoré počas leta vydal Tomin Tomovič. V programe D2FM ste z neho počúvali Tears of Joy. Do 20. vám z Rádia FM hráme slovenské a české novinky a práve ak na Česká je pred nami, do pozornosti vám dávame debut dvojky Bloom. Kristin Fejfarová a Martin Fejfar majú pre vás novinku Something Bigger. O inšpirácii na nej hovorí Kristin.
1: Na desce najdete intimní indie popové písničky, ale i našlápnutě širokovější produkce z našeho domácího studia. Uslyšíte na něj hlavně naší sbírku analogových syntezátorů, Martinovy kytary a vrstvený zpěvy, přičemž každá písnička má trochu jiný ústřední prvek. Tematicky se album věnuje hledání záblesku naděje, když je to úplně nejvíc potřeba. No a je to kolekce našich nejosobnějších písní, tak doufáme, že i ve vás zarezonujou.
0: Z debutového albumu od Bloom vám v D2FM hráme SOS, skladbu, na které hostí Anna Vaverková, dáme si Movies, Bows and Daisies a Live Woods.

Hneď 4 krát ste od nás D2 FM počúvali českú dvojku Bloom. Ak sa páčilo, vypočujte si ich debutový album Something Bigger. V programe D2 FM dnes pre vás ešte máme aj čerstvé skladby od Ovarius, Just In Case aj Duhana. A teraz vám hráme aj Simple Souls, toto je ich nový single Close To You.